0: ale se být toho, tohle jindrýka.
1: Ale je to, ale být díky se.
2: Little Krabber se nejle máme ke sto.
0: Mono za kážero, co mono za rýho.
1: Já slíhe, svachlí, já slíhe.
2: Little Krabber se nejle máme ke sto.
0: Kejnke mítke má jaká bacha drunka za
1: hrát. Jo, díky se, jos, jos.
2: Little Krabber se nejle máme ke sto.
1: Kou vír vy je jůr, fuše, tak on ten.
0: A ví kuk, mohu ho má mérno.
2: Little Krabber se nejle máme ke sto.
3: Witches.